0: Ve snaž je toho říct, že jsem se na ten výjel a zále...
1: That's your careful.
2: No. Urban FM 103.5.